0: Avičo, teda pardon, Aviči. Aviči a Hákem bránu vo másli. Díky, Zdeno.
1: Junior a Marta.

jak zlatá bula sicilská. Strcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.